podrý kalend, trocha zlostí, preháňanie z minulosti. Rexo viackrát povedal, že vraj skolil medveďa. Až tak zlé to ale nie je, len v duchu sa pousmeje Rexovi.

0: Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro.

okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

0: Okamžite otvorte sedmičkári. Ja viem, že tam fajčíte.
1: Nefajčíme, sestra Agáta.
2: Keby sme fajčili, tak by ste to cítili. A cítite nejaký dym?
0: Práve že necítim nič, ale nerobíte ani to, čo predstierate. Tak otvoriť a von.
3: Nemôžeme.
0: Ako to, že nemôžete?
3: Držíme tu stráž.
0: Akú stráž?
3: Tomu by ste nerozumeli. Stráž cti, slávy a lásky.
0: Okamžite otvorte a vypadnite, počujete?
4: Ja tu stráž držím s nimi, ale na dievčenskom.
0: Aj ty, dobrotka. No sedmičkári, ja sa z vás zbláznim.
3: Sestrička, ticho. Počujete?
0: Čo je to?
3: Koniec svadby. Stráž sa skončila, hotovo, kamaráti.

0: Piatá časť seriálu Tajomná sedmička sa volala Sadrová láska.
1: No tak ešte raz. Piatá časť seriálu Sadrová sedmička mala názov Tajomná láska. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman a preložila ho Viera Lorencová.
0: V réžii Riepaldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Roth, Ivan Šándor,
0: Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.
2: Kdybych měl plantáž na rovníku, nevsadil bych na růst gumovníku a vzhledem k sešupu

Bojím se změn, bojím se tmy, zvírat se nebojím, s lidmi je to těžšie. Bojím se varenej mrkvy, bojím se strachu, bojím se vojny, bojím se šampónu v očiach, bojím se vody v nose.

ty mlsounej jeden, dáš ten med zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně, no pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč a toč a toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně, potlesk pro dobrovolně.